0: 26.
1: 5.
0: 6.
1: Åttito. Åtte. To. Førtiåtte. Fire. Åtte. Elleve. En. En. 47. 4. 7. 79. 7. 9. 22. 2. 2. 23. 2. 3. 4. Nummer 4. 36. 3. 6. 30. 3. 0. 46. 4. 6. 60. 6. 0. 38. 3. 8. 33. 3. 3. 28. 2. 8. 72. 7. 2. 10. 1. 0. 58. 5. 8. 7. Nummer 7. 87. 8. 7. 40. 4. 0. 57. 5. 7. 21. 2. 1.